té jedné hospodě a neprozradím v které. Je moje srdce křivo vyřezané v židličce, která zbyla. Spíš v opěradle ve dřevěné židli v takové hospodě, kde občas běsi bydlí. A milenci se o ně opírají, a milenci se o ně opírají.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti, ako im ich prerozprávali očití svedkovia, nám sprostredkovali pani Eva Dzureková a pán Ivan Kamenský. Redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2014.

scenérie se střídá, vlak projíždí poli, někdy i lesy a míjí vesnice i města. V příjemném hovoru ubíhá cesta.

Vůdce se však nespokojí prohlídkou lokomotivy před odjezdem, ale využije každého většího zdržení stanoveného pro výstup a nástup cestujících, aby společně s topičem lokomotivu řádně prohlédli a ošetřili. Věnují péči ložistům a třetím plochám, přimazávají kde to třeba a prohlížejí, zda je vše utaženo jak náleží.

lokomotiva dává ze sebe co nejvíce a na širé trati jede vlak rychlosti 100 km za hodinu, což trojbůh se sleduje na rychlosti.

podcast Jazykové okénko. Dnes se podíváme na význam a etymologické příbuzenství slova pára. Dle slovníka slovo pára označuje hmlu, dech, vydychovaný vzduch. Také zhustěné vodní páry vznášející se blízko nad zemí. Páro je možno ohřívat si skřehlé ruce. Páro také můžeme rozumět náruživost, vervu, zápal pro věc. S Karlem to měl páru. Pára může označovat vědomost o jisté skutečnosti, respektive její nevědomost. Nemá ani páru. Slovo pára může označovat lidskou činnost zahrnující tancování, bavení a veselení se. Pařil celou noc. Od slova pařit také lidově označujeme druh lidí s oblibou v jisté činnosti. Pepa a Franta jsou velcí pařani. Pára je také často lidově označována jakožto synonymum pro stav způsobený nadměrnou konzumací alkoholických nápojů. Je pod párou. Pára také zvykne opisovat jev, během kterého člověk, zvíře nebo věc rychle zmizne. Ty peníze se snad vypařily. Pára je z etymologického hlediska také základem slova označujícího lidové jídlo připravované z mléka. Jasestý pařenice a sypuseru. Může se také jednat o druh lokálního onemocnění. Odoužený jsem chytl hnusnej opar. V ojedinělých případech také může v různých slovních spojeních vyjádřovat hmotnost nebo velikost. Máš prdel jak parní válec. Může také označovat jedinečnost nebo akostní kvalitu. Věřina prsa nemají páru. To by pro dnešek bylo všechno z našeho jazykového okénka. Hezký den a na brzkou shledanou.

doznelo Malédiction pre klavír a sláčikové nástroje Franca Liszta. Rezidenčný orchester mesta Haag dirigoval Georges Pelivanian. Sólový klavírny part jedinečne stvárnil Louis